0: Lidi to mají tu romantiku pohádkovou rádi a vždycky se k tomu to... Proto taky vydržela 50 let.
1: Der einzig wahre Prinz auf dem weißen Pferd. Pavel Travnicek.